0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

0: Dětičky, chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: Aha, no já vás moc neslyším, tak chtěli byste si s náma zakřičet to naše všecko?
1: Jo!
0: No, tak to je jiná. A teď vám řeknu, na kterém místě. Vždycky, když se ozve, všecko to je. Jo, za slovem je, bude všecko. Já vám to ukážu. A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte, jo? A to je všecko, všecko to je. Všecko! Zakřičíte. Tak a zkusme si jenom zakřičet všecko. Pojďte. A všecko! A ještě raz. Všecko! Tak. A teď to zkusíme v té frázi. Pozor. A to je všecko, všecko to je, všecko! A to je všecko, všecko to je, všecko! No výborně, vy jste úplně skvělí, no tak to rovnou zkusíme zaspívat. Tak pozor, do písničky, anebo ještě jednou to zkusíme? Dobře, tak ještě jednou. A to je všecko, všecko to je,
1: všecko!
0: Výborně a na ostro!

0: Koho to vidí? Náš rakustovní.
1: Počul jsem, že chodíš po světě.
2: Ano, pán profesor Delfín. Prešiel jsem velký kus světa a nikde jsem neviděl inakšie more jako šedivé.
0: To je smutné. Velmi smutné.
2: I já si myslím, že je to smutné. Nevím, čo by som za to dal, keby som viděl more belasé jako ostatní. Neviete mi poradiť?
0: Rozmýšľal som o tebe po celý čas, kým si putoval po morskom dne.

0: vela se Aké je naše more?
1: Najvela se je na světě.
2: Naše more vela se.
3: Vela se.
2: Vela se.
3: Vela se.

zastancovat, jaký sen asi se mu tak zdál. No přece o tom, že jel na kole, o tom, že les po stole, o tom, že byl po škole, ale o tom, že tancoval. Asi takhle.

jak kačice, že má dětky od krásavca, čo má hnězdo z pravice. Našej kačke taká závis skoro vůbec nevadí, vždy se obzrie na svůj zástup, ten tak lehko nezraní.

Našej kačke taká závis skoro vůbec nevadí. Vždy se obzrie na svůj zástup, ten tak lehko nezraní.

robia buch, buch, buch. Skryj sa ku mne pod lopuch, v strede lesa zohrajme sa, spravil som ti čajík z buch.

Outdoor baba Ježibaba obletěla zem. Zasekla sa v Bratislave, bol tam traffic jam. Ona má však iné chute, dala by si Hany do čajíka lipového s dvoma zákuskami.

Kdy neoplatí, prines kľúč a otvor dveře, nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme znosné čierne mraky, preletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín má a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: Dobré ráno, paní Raja. Vyšli jsme si na pličinu?
1: Reku, čistě si vyšli na pličinu.
2: Co vravíš? Nepočujem dobré.

0: more je, byla se. A ke je naše more?
1: Najbyla se již je na světě.
2: Naše more, byla se.
3: Byla se.
2: Byla se.
3: Byla se.
2: Byla se.